0: miastečka.
1: Vy ste sa naspávali. Vy ste zarčkávali. Vy ste oprali zubiče. My sme správne. Jej!

Miasteczko. Jeste se naspávali. Mě se zaručkala. Mě se oprali zubiče. My jsme správně. Jej!